Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: prachy. Si.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

0: Necelé 3 minuty před 6 hodinou na Signál rádiu Michael Jackson a jeho Human Nature. Už máme připravené první dnešní zprávy, po nich opět to nejlepší z 80. let. Chystají se tady Eurythmics, Roxette a nebo kapela Queen.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď po ránu máme hlášenou pouze jednu nehodu, a to na silnici 19 u Tábora, kde se aktuálně jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek 21. května, kdy svátek má Monika, vstáváte se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference GlobeSec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci dnes promluví i moldavská prezidentka či předsedkyně Evropského parlamentu. Ještě dodejme, že do Česka by na ní měl tento týden přijet také šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Předsedu Senátu Miloše Vystrčila budou při misi na Tajvan i přes odmítnutí poskytnout vládní letoun doprovázet 30 podnikatelů a zástupců univerzit a také kultury. Vystrčil, který ostrovní zemi navštíví na přelomu května a června, to včera upřesnil. Letadlo s americkým občanem, který byl v Africe v kontaktu s nakaženým ebolou, přistálo včera večer na pražském letišti Václava Havla. Lékař bude teď 21 dní v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka, kam ho převezla speciální sanitka.
0: Co se děje v regionu?
2: Magistrát dnes otevírá v Praze 4 novou psychiatrickou ambulanci pro problémy dětí a dospívajících. Ambulance se zaměří na úzkosti, deprese, sebepoškozování a poruchy příjmů potravy. Město tak reaguje na dlouhodobý kritický nedostatek dětských psychiatrů v Praze. Dodejme, že v ulicích města se také pohybuje speciální sanitka určená pro lidi s naléhavými duševními problémy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku připsali povinnou výhru. Proti Itálii se ale hodně natrápili. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Jakoby zápasy proti papírově slabším soupeřům českým hokejistům nesvědčily. Překvapení jako proti Slovincům, ale parta kolem kapitána Romana Červenky nepřipustila, přestože po dvou třetinách prohrávala 0-1. Ve třetí části se nakonec postupně prosadili Alšer, Fleck a do prázdné Kubalík a Češi zapsali povinnou výhru 3-1. Pátý zápas ve skupině čeká náš výběr v sobotu odpoledne, a to federální derby proti Slovákům.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, zpočátku se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, během dne jen místy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Ani jsme se nenadáli a už je tady nový den. Dnes jsme se probudili do čtvrtka a ve studiu Signál Rádia s vámi Jirka Svoboda. Je krátce po 6. hodině, nevím jak vy, ale já už jsem svoje první kafe kopnul do sebe, abych nastartoval energii pro nové ráno. Vám doporučím udělat to samé a mezi tím vám nabídnu celou řadu zajímavostí, aktualit, informací a samozřejmě hitů 80, které mají tu skvělou schopnost, že způsobují dobrou náladu a to se určitě hned po ránu hodí. Tak hezký poslech a příjemný den.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné dobré ráno, se Signál rádiem zahajujete nový den a my jsme se dnes probudili do čtvrtka s datem 21. května. Jestli se vaše manželka nebo přítelkyně jmenuje Monika, dejte jí rovnou velkou pusu a vy ostatní Monikám pošlete aspoň SMSku, mají totiž dneska svátek. V Česku jich žije skoro 64 tisíc. Narozeninových oslavenců je taky několik, například britský skokan do vody a úspěšný olympionik Tom Daley, slovenský kosmonaut Ivan Bela, česká tenistka Lucie Hradecká a nebo rychlostní kanoista a dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor. Od nás letí velké gratulace. Dneškem taky vstupuje slunce do znamení blíženců a oslavovat můžeme například Mezinárodní den čaje, den vína Chardonnay a nebo den jedení ovoce a zeleniny. Dnes je to hodně o jídle a pití, což se na každou oslavu vždycky hodí. Tak dobré ráno a za chvíli si dáme počasí.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Dobré ráno, máte naladěné čtvrteční vysílání Signál Rádia. Dnes si můžeme na sebe vzít něco lehčího, protože bude hezky. Ráno je v Česku polojasné až oblačné, na jihu se vyskytují drobné přehánky a teploty jsou relativně vysoké. Nejčastěji se pohybují od 8 do 12 stupňů. Například Plzeň a Jihlava mají aktuálně 9 stupňů, Praha a Liberec měří 10 a se 12 stupni začíná den v Pardubicích nebo Brně. Čeká nás příjemný den, bude totiž většinou oblačno až polojasno, k večeru až skoro jasno a jenom výjimečně se může vyskytnout nějaká přehánka. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tak ať je váš den stejně tak příjemný, jako bude dnešní počasí.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Signál rádia se přiblížilo k 6:30, už se tady chystá skupina Šalom, ale taky mám nachystaných několik událostí, které dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na dnešek je připravená dražba části historického ocelového schodiště z pařížské Eiffelovy věže z roku 1889. Segment má výšku 2,75 metrů a průměr 2 metry. Skládá se ze 14 pevných schodů. Část obce Podmokly na Děčínsku čekají ode dneška do soboty dopravní omezení kvůli filmovému natáčení. Omezení se dotkne nejenom provozu v některých ulicích, ale také parkování. Botanická zahrada v Liberci se dnes připojí k oslavám Dne botanických zahrad. Připravené jsou komentované prohlídky a vstupné je dnes sníženo na polovinu. Děti mají vstup zdarma. Ve Znojmě se dnes koná Den bez úrazu. Cílem je upozornit na význam prevence úrazu a připomenout, jak se zachovat v některých situacích. Představí se složky integrovaného záchranného systému. V Brně dnes začíná multižánrový festival Meeting Brno. V jihomoravské metropoli potrvá do 31. května. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. A na mistrovství světa v hokeji se dnes od 16:20 proti sobě postaví Kanada s Norskem a Lotyšsko proti Finsku.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Skupina Erasure v ranní vysílání Signál Rádia zaspívala nejenom všem Monikám k dnešnímu svátku, no a také dnes nás čeká soutěž, o ní si více povíme ještě před 7 hodinou a taky zjistíme, jakým tématům se dnes věnují zpravodajské weby. Těšit se můžete i na další skvělou hudbu, dorazí například Robin Gibb anebo Pointer Sisters. Takhle vypadá 21. květnové ráno na Signál Rádiu.

0: Kapela Blondie a Maria, takhle zní ráno na Signál Rádiu. A venku je to ráno polojasné až oblačné, na jihu se vyskytují drobné přehánky a teploty jsou relativně vysoké. Nejčastěji se pohybují od 8 do 12 stupňů. Například Plzeň a Jihlava mají aktuálně 9 stupňů, Praha a Liberec měří 10 a se 12 stupňů začíná den v Pardubicích a Brně. Dnes nás čeká příjemný den, protože bude většinou oblačno až polojasno, k večeru dokonce až skoro jasno a jenom výjimečně se může vyskytnout nějaká přehánka. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Prostě bude hezky, tak příjemný poslech a tohle je Robin Gibb.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia před 7 hodinou Pointer Sisters nebo Eddie Huntington a také pár zajímavostí ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Předsedu Senátu Miloše Vystrčila budou při misi nad Tchaj-wan i přes odmítnutí poskytnout vládní letoun doprovázet 30 podnikatelů a zástupců univerzit a kultury. Vystrčil ostrovní zemi navštíví na přelomu května a června. V rámci nabitého programu proběhne odhalení lavičky Václava Havla, otevření české třídy a otevření českého pavilonu na předním mezinárodním startupovém veletrhu Innovex. Češi dál navyšují spotřebu energií. V prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla spotřeba elektřiny i plynu meziročně o několik procent. Nárůst je patrný u všech skupin odběratelů. Naopak klesla výroba elektřiny a výrazně nižší je oproti loňsku i naplněnost tuzemských zásobníků plynu. Robotické vozítko Perseverance amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA, které na povrchu Marsu pátrá po stopách možného života, takřka urazilo maratonskou vzdálenost. Vozítko je stále v dobrém stavu a zdroj jeho energie vydrží ještě nejméně desetiletí. Trvání mise bude záviset na rozhodnutích NASA. A čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek. Česko aktuálně vede skupinu B s 10 body, o bod méně má Kanada.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia a napnout uši by teď měli všichni, kdo mají problémy s klouby. Jestli máte například namáhaná kolena sportem nebo prací, případně už vám neslouží tak dobře jako dřív kvůli věku, máme pro vás řešení. Dnes opět budeme soutěžit o doplněk stravy kloubní výživu Gela Drink Extra. Získat můžete kůru na celé 3 měsíce užívání. Proto byste měli velmi dobře poslouchat naše vysílání před 8:30, kdy budete moci tuhle cenu vyhrát na čísle 910 260 910. Mezitím ale máte dostatek času nastudovat detaily na našem webu signalradio.cz. Tak už teď vám držím palce. Je tu

0: Na Signál Rádiu to před 7 hodinou roztáčeli Pointer Sisters a do studia dorazila Lucka Sinková. Vítám tě, krásné ráno.
1: Krásný den všem.
0: Chci mluvit o Michaelovi. Jaký jinak? Ne. Ne, film, který teď běhá kinem, v kinech, je samozřejmě velká, vzbudil velký zájem o...
1: Velká událost je to.
0: O Michaela Jacksona. No a na tohleto zareagoval Netflix. Představ si, vyšel trailer o tom, že chystá dokumentární sérii, třídílnou, bude se to jmenovat Michael Jackson The Verdict a má se vrátit vlastně do událostí 20 let zpět, kdy vlastně Michael plnil přední stránky světových médií kvůli údajnému zneužívání nezletilých. Tehdy ten proces skončil zpěvákovým osvobozením ve všech bodech obžaloby, tak jsem zvědavý, jaká odhalení, no co vůbec tato dokumentární série přinese.
1: Co se dovíme?
0: Co se dozvíme? Novinka se na Netflixu má objevit 3. června, takže už velmi brzy.
1: No, Michael má na mě taky vliv, že jo, já celý týden nosím ponožky v sandálech.
0: Michaelovo ponožky?
1: No, Michaelovo nevím, ale jsou bílý, takže vypadá jako Michaelovo. A všichni tak jako zvláště koukají, no je mi prostě zima od nohou a odpoledne je teplo. Jo, takže přeci nebudu brát dvoje boty, že jo, ráno kecky a odpoledne sandále. No, takže vemu rovnou sandále s ponožkama, takže jsem trošku takový Michael.
0: Hlavně na pohodu.
1: A s bílýma teda. Tak co ve zprávách? Leteckého paliva je dost, to vás uklidníme, podrobnější budeme za okamžik a postupně se otepluje, to jste si všimli, já ty bílý ponožky zahodím. Kolik naměříme o víkendu?
0: Jo, poslouchejte dál.
1: Vypadá to dobře.
0: A nabídneme taky to nejlepší z 80. let, Fine Young Cannibals, Nick Cayman nebo Bryan Adams.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto havarovalo na silnici 13 na 79. kilometru na trase Liberec Karlovy Vary a ještě Praha, Limuská ulice u křižovatky s Počernickou. Tady kolem nehody projedete s opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
2: Nestihli jste ve vysílání některý z našich zajímavých rozhovorů? Nevadí, můžete si je kdykoliv přehrát ze záznamu. Všechny odvysílané rozhovory najdete v archivu na našem webu www.signalradio.cz.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den. Policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Když slyšíš tohle...

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin a vy jste dál se Signál Rádiem. Dnes 21. května slaví svátek Moniky a narozeniny má například britský skokan do vody a úspěšný olympionik Tom Daley, slovenský kosmonaut Ivan Bela, česká tenistka Lucie Hradecká a nebo rychlostní kanoista a dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor. Přeju jen to nejlepší a už tady chystám dnešní výročí. Jedno bude například o trabantech. Počkejte si na to. Hezké ráno vám dál ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio a kalendář ukazuje datum 21. května. V roce 1992 to byl den, kdy byl do pražské nemocnice na Homolce přivezen Lexlův Gamanůž. Už roztáčím kola stroje času a míříme za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 1990 vyroben 3 milionný vůz značky Trabant. Sice už nešlo o původní smradlavý dvoutakt, ale o Trabant se čtyřdobým čtyřválcem Volkswagen. O 2 měsíce později ale výroba definitivně skončila. V roce 1948 se ve Slovakofarmě ve slovenském Lhovci začal vyrábět ochranný pracovní krém na ruce Indulona. V roce 1881 bylo v Praze instalováno první soukromé telefonní vedení. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej si jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do své kanceláře. V roce 1590 byla dokončena kupole chrámu svatého Petra ve Vatikánu. A v tento den se v roce 1363 konal sňatek 47-letého Karla IV. S vnučkou polského krále Kazimíra, 16-letou Eliškou Pomořanskou.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Skupina ABBA pro příjemný start nového dne na Signál Rádio. Dnešní ráno je v Česku polojasné až oblačné, na jihu se vyskytují drobné přeháňky a teploty jsou relativně vysoké. Nejčastěji se pohybují od 8 do 12 stupňů. Ale protože bude hezky, tak nám teploty hezky rychle porostou nahoru. Čeká nás příjemný den, bude většinou oblačno až polojasno, k večeru až skoro jasno a jenom výjimečně se může vyskytnout nějaká přeháňka. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tak vám přeju krásný den se Signál Rádiem a teď už posílám Briana Adamse. Ráno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Před 7:30 ještě zaspívají Modern Talking, ale nejdříve si povíme, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr

0: Ve Znojmě se dnes koná den bez úrazu. Cílem je upozornit na význam prevence úrazu a připomenout, jak se zachovat v některých situacích. Představí se složky integrovaného záchranného systému. V Brně dnes začíná multižánrový festival Meeting Brno. V jihomoravské metropoli potrvá do 31. května. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. A na mistrovství světa v hokeji se dnes od 16:20 proti sobě postaví Kanada s Norskem a Lotyšsko proti Finsku.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám právě zpívali Modern Talking, máme minutu po půl sedmé a dál se můžete těšit opravdu na skvělou hudbu, kterou pro vás chystáme. Dorazí například Tina Turner, Sandra anebo Village People.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D7 na 6. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě a zdržení v koloně kolem 10 minut. Na pražském okruhu se srazilo osobní a nákladní auto u exitu 16 ve směru k dálnici D7. I tady se to štosuje a kolem nehody s opatrností projedete na silnici 118 u Čenkova na Příbramsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce. A největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle.

0: Se Signál rádiem vsadím se, že skoro každý z vás si někdy objednal levné zboží z asijských e-shopů. Počet zásilek stále roste. Jenom v loňském roce se zejména z Asie do Česka dovezlo zhruba 105 milionů položek zboží v hodnotě nepřesahující 150 euro, tedy v přepočtu zhruba 3600 korun, což je meziročně o 82 milionů více. Zástupce generálního ředitele generálního ředitelství cel Jiří Trousil k tomu dodává.
1: Toto obrovské množství sebou nese i problémy a různé negativní jevy. Je to jednak dopad na životní prostředí. Ten lze spatřovat především v tom, že výrobky jsou vyráběny z nekvalitních materiálů a to má pochopitelně na to životní prostředí dopad.
0: Jenom za letošní rok do konce dubna přišlo z asijských e-shopů do Česka už 70 milionů zásilek. Při současném tempu by tak letošní počet zásilek mohl vzrůst až dvojnásobně.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Ranní vysílání signálu rádia Michael Jackson o tom, že svět není černobílý a že nezáleží, jakou kdo má barvu pleti. Dnes a hlavně v dalších dnech bude možné dopřát naší pleti sluneční paprsky. Dnes nás čeká příjemný den, bude většinou oblačno až polojasno, k večeru dokonce skoro jasno a jenom výjimečně se může vyskytnout nějaká přeháňka. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a podle dosavadních předpovědí to vypadá, že v dalších dnech už se dočkáme vyloženě letního počasí. Tak si začněte chystat opalovací krémy a já zatím posílám zpěvačku Sandru.
1: Ráno

0: Zpěvačka Sandra v ranním vysílání Signál Rádia. Před 8 hodinou si dáme dnešní dobrou zprávu a těšit se můžete i na Village People a jejich YMCA, ale teď míříme na Brněnsko. I zde proběhne Den knihoven a konkrétnější bude náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek, který nás pozve na úterní akci.
1: Park na obilním trhu v Brně ožije v úterý 26. května netradiční prezentací více než 20 brněnských knihoven. Letošní ročník se ponese v duchu hesla Jak se dělá knihovna a ukáže, že knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také centry vzdělávání, kreativity a společenského dialogu. Čtvrtý ročník Dne brněnských knihoven nabídne program pro školy i širokou veřejnost. Představí knihovny jako prostor pro rozvoj mediální gramotnosti, péči o duševní zdraví i práci s novými technologiemi. Návštěvníci se mohou těšit například na workshopy, tvůrčí dílny i kulturní program pro všechny generace. Od tanečního vystoupení po cestopisné vyprávění o knihovnách v exotických zemích. Děti zaujme určitě i divadelní představení Gloria od Mikroteatro. Vstup je zdarma. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Nový den, zahajujete se Signál rádiem a teď před 8 hodinou už za vámi spěchám s dobrou zprávou z naší metropole.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Do pražských Riegerových sadů se letos opět vrací oblíbená sběrná srdce na plechovky a není to jediné místo, kde se letos objeví. Nově se projekt rozšiřuje také do parku Folimanka. O úspěchu projektu Každá plechovka se počítá, svědčí také čísla. Jenom minulou sezónu lidé v Riegerových sadech vytřídili skoro 6 000 litrů plechovek, což je meziročně o 20% víc. Sběrné srdce se navíc během léta naplnilo hned 4x. Projekt tak nejenom pomáhá životnímu prostředí, ale zároveň připomíná, že i malý krok může mít velký dopad. Tak až budete v létě v centru Prahy relaxovat v parku s limonádou nebo třeba s nealkem v ruce, nezapomeňte, každá plechovka, kterou se podaří tímto způsobem vytřídit, se opravdu počítá.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: tebe na Joy Touch by Touch. Tolik pozitivní energie v tomhle songu. Lucka Sinková se mnou ve studiu, ahoj.
1: Mně se líbí Joy Touch by Touch.
0: Touch by Touch.
1: Je to hezký název.
0: Jo, já bych se malinko chtěl vrátit ke včerejšku.
1: Já myslím, že bys se chtěl dotknout, víš, když je tam to touch.
0: No, chci se dotknout právě toho, co se dělo včera, protože se vždycky v pravidelném čase zveřejňují výsledky poslechovosti rádií a pro nás to byl včera vlastně velikánský den, protože došlo zase k nárůstu naší poslechovosti. My jsme se díky tomu, že nás rádi posloucháte, stali momentálně druhou nejposlouchanější regionální stanicí v České republice.
1: Děkujeme.
0: Ano, moc krát děkujeme. My si toho nesmírně vážíme. Každý týden nás slyší 264 tisíc posluchačů. A to pozor, nejenom v Česku, ale taky na Slovensku, protože i na to naše oznámení na sociálních sítích reagovali naši posluchači. A třeba posluchačka Lídia ze Slovenska nám píše: tak to vám fandím a posílám vám lajky a nech ještě roky těšíte poslucháčů krásnými pesničkami. Držím vám palce a posílám vám pozdrav zo Slovenska. Signál Rádio, nech se vám darí, napsala Lídia.
1: Děkujeme.
0: Tak Lídio, jestli nás slyšíte, moc vám děkujeme.
1: Škoda, že Lídia nepíše, jako ze které části Slovenska, to mě docela zajímalo. Jo, to víš, já to mám příbuzný, tak to mě zajímá.
0: Chtěla vetřít někam.
1: No jasně, když pojedu za příbuzenstvem, ale chtěla jsem, jestli Lídia náhodou nebydlí vedle mojí tety nebo vedle mého strýce. No.
0: Tak ještě ale jednou děkujeme.
1: Poslouchají nás posluchači jako napříč celým světem, protože kolikrát máme z Ameriky, že jo, vzkaz.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Odkud jste nám ještě psali?
0: Díky ten Paraguay byla minulý
1: týden. No, těch destinací je spousta, takže děkujeme.
0: Vážíme si toho velmi.
1: Tak, co bude ve zprávách? Od podporu knihovny Václava Havla mají zájem noví dárci, tak o tom bude řeč. A fotbalový pohár má svého vítěze. Kompletní info má kolega Petr Plintovič.
0: A pak už opět to nejlepší z osmdesátek, Gazebo, OMD nebo Dona Summerem.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D7 na 6. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě a zdržíte se v koloně. Na pražském okruhu se srazilo osobní a nákladní auto u exitu 16 ve směru k dálnici D7. Tady je také kolona. My vám všem přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Stále hezký květnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Podle historiků prakticky není možné spočítat, kolik potomků sudetských vyhnanců dnes žije v Německu. Někteří se totiž k dědictví předků vůbec nehlásí a nemají o ně zájem. Řada z nich se ale chystá přijet na sjezd sudetských Němců v Brně, aby, jak sami říkají, se temná minulost už neopakovala. Dodejme, že na sjezdu chtějí účastníci uctít památku obětí nacismu. O podporu knihovny Václava Havla mají zájem noví dárci, sdělil to současný jediný člen její správní rady David Dušek. Knihovnu poté, co ji od příštího roku přestane podporovat nadace manželů Bakalových, podle něj čeká restrukturalizace. Dušek, který je také místopředsedou Prahy 5 za STAN, předpokládá, že knihovna obnoví svůj program na podzim. Česko jako jediný stát EU se zdrželo hlasování o rezoluci valného shromáždění OSN k ochraně klimatu. Rezoluce navazuje na loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle nějž mohou být státy právně odpovědné za porušování klimatických závazků a v některých případech by mohly čelit požadavkům na odškodnění. Stanovisko soudního dvora není závazné, ale experti i ekologové ho označují za přelomové.
0: Co se děje v regionu?
2: Zajímavý úlovek si připisují strážníci pražské městské policie. V lesíku v Malešicích totiž při kontrole objevili stanující dvojici, která si tu na ohni nevařila jídlo, ale drogy. Muž z dvojice utekl, nicméně žena, která na místě zůstala, jeho totožnost prozradila. Strážníci na místě nalezli také makovinu a celý případ tak předali k došetření policii České republiky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalový pohár má svého vítěze. Finále MOL Cupu sledoval Petr Plintovič.
3: Karviná slaví historický úspěch. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové porazila Jablonec 3-1 a český pohár vyhrála vůbec poprvé. Moravskoslezský klub si triumfem zajistil účast v posledním předkole Evropské ligy. Pokud by neuspěl, zahraje si základní fázi konferenční ligy.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, zpočátku se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, během dne jen místy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Už bylo 8 hodin a vy dál posloucháte ranní vysílání Signál Rádia, který vás provází Jirka Svoboda. Už za chvíli si povíme, jaký je v poslední době zájem o topení dřevem a před 8:30 se můžete těšit na soutěž o doplněk stravy kloubní výživu Kila Drink Extra. To si nenechte ujít. Bude se vám hodit číslo do našeho studia 910 260 910, ale teď posílám další hudbu osmdesátek. Hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Asi nikoho nepřekvapí, že zájem o kamna a kotle na dřevo v Česku roste. Jenom za první čtvrtletí tohoto roku byl zájem o lokální topidla o 32% vyšší. Za nárůstem poptávky stojí hlavně nejistota kolem cen energií a také stabilita jejich dodávek. Více prozradí mluvčí Asociace pro ekologické vytápění Lucie Suchánková-Hochmanová.
1: Zákazníci jako hlavní důvod zájmu o pořízení lokálního topidla na dřevo nejčastěji uvádějí obavy z aktuálního světového dění a rostoucích cen energií. Chtějí mít nezávislý zdroj topení. Dřevo je dlouhodobě nejlevnějším, nejdostupnějším a skutečně lokálním zdrojem vytápění. Jeho cena je stabilní. 1 kWh energie ze suchého dřeva tak vyjde na přibližně 55 haléřů.
0: Já ještě dodám, že cena za metr krychlový palivového dřeva se letos pohybuje přibližně od 1000 do 2500 korun v závislosti na druhu dřeva, způsobu zpracování a vlhkosti, ale i tady se očekává, že ceny porostou.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Už jste od nás slyšeli, že do Česka přicházejí dny s letními teplotami. Dnes zatím tedy nemáme šanci pokořit rekord z roku 1932, kdy naměřili 31,5 stupně, ale i tak bude příjemně. Bude většinou oblačno až polojasno, k večeru dokonce až skoro jasno a jenom výjimečně se může vyskytnout drobná přeháňka. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, ale chystejte se na víkend, to už do Česka dorazí skutečně hodně slunce a letní teploty. Bude to chtít udělat si zásoby zmrzliny.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signálrádiu nám dospíval Miroš Birka a za chvíli už to bude zpěvačka Donna Summer. Hned po ní budeme soutěžit na telefonním čísle 910 260 910. Ve hře je doplněk stravy Klubní výživa Gela Drink Extra. Teď ale ještě pojďme zjistit, o čem dnes píší zpravodajské weby.
1: Signálrádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Předsedu Senátu Miloše Vystrčila budou při misi nad Tchaj-wan i přes odmítnutí poskytnout vládní letoun doprovázet 30 podnikatelů a zástupců univerzit a kultury. Vystrčil ostrovní zemi navštíví na přelomu května a června. V rámci nabitého programu proběhne odhalení lavičky Václava Havla, otevření české třídy a otevření českého pavilonu na předním mezinárodním startupovém veletrhu Inovex. Češi dál navyšují spotřebu energií. V prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla spotřeba elektřiny i plynu meziročně o několik procent. Nárůst je patrný u všech skupin odběratelů. Naopak klesla výroba elektřiny a výrazně nižší je oproti loňsku i naplněnost tuzemských zásobníků plynu. Robotické vozítko Perseverance amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA, které na povrchu Marsu pátrá po stopách možného života, takřka urazilo maratonskou vzdálenost. Vozítko je stále v dobrém stavu a zdroj jeho energie vydrží ještě nejméně desetiletí. Trvání mise bude záviset na rozhodnutích NASA. A čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v čase 51:05 útočník Kupflek. Česko aktuálně vede skupinu B s 10 body, o bod méně má Kanada.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde už od pondělí soutěžíme s firmou Orlink o kloubní výživu o třibalení doplňku stravy Galadrink Extra. Někdy dojde k tomu, že je nutné kloub vyměnit a nahradit ho takzvanou endoprotézou. Má smysl v těchto případech užívat doplněk stravy, který je primárně určený k výživě zdravých kloubů? Odpověď je ano, smysl to má. Zlepšenou výživou kloubních tkání a také kostí můžeme pomoci kloubu se na výměnu připravit a podpořit návrat do normálního života. A nesmíme zapomínat ani na to, že vyživujeme i další klouby, kterých je v těle více než 100. K tomuto účelu vyvinula společnost Orlink cenově zvýhodněné dvouměsíční kůry doplňku stravy Galadrink kolena a kyčle před endoprotézou a posléze kolena a kyčle po endoprotéze. Na webu www.orlink.cz se můžete zeptat zdarma v poradně, zavolat zdarma na 800 108 999, případně využít e-shop s dopravou zdarma. A máme tady dnešní soutěžní otázku. Cenově zvýhodněné kůry kolena a kyčle před endoprotézou a kolena a kyčle po endoprotéze je kůra za A na 1 měsíc, za B na 2 měsíce, anebo za C na 3 měsíce. Otázku jste slyšeli, tak začněte vytáčet číslo 910 260 910 do našeho studia. Čekám na prvního, kdo zkusí své štěstí.
1: Volejte právě teď 910 260 910. Studio Signál Rádia.
0: A vypadá to, že studiová linka už je obsazená, tedy Jirka, Signál Rádio, kdo pak se dovolal?
2: Ahoj, tady Dušan.
0: Dušané, dobré ráno. Tak chceš slyšet znova otázku, nebo budeš rovnou odpovídat?
2: No, já zkusím rovnou odpovědět.
0: Tak jaká je odpověď? A, B nebo C?
2: Já si myslím, že to Bčko.
0: Bčko, cenově zvýhodněné kůry kolena a kyčle před a pak po endoprotéze jsou, ano, skutečně na 2 měsíce. Tedy
2: ano,
0: odpověď
2: super.
0: B. Tak hodí se ti něco na podporu kloubů?
2: No, hodí. Už je 50 na krku a člověk stojí celý den v práci a sportuje občas, tak už by trošku chtělo nějakou podporu těch kloubů.
0: Klouby dostanou prostě zabrat a já myslím, že s Galadrinkem Extra na 3 měsíce se budou mít opravdu dobře. Tak ať to dobře poslouží a prosím, nezavěšuj naslyšenou.
2: No určitě, perfektní, děkuji moc, krát, velká radost.
0: Gratuluju. A další Galadrink jsme tedy rozdali, dávejte pozor, protože zítra budete mít poslední šanci ho vyhrát, tak si to nenechte ujít opět touto dobou a určitě

0: Ranní vysílání Signál Rádio posloucháte také 9:30. Dál už se na vás těší Duran Duran, Status Quo nebo dívčí skupina Nolens.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na dálnici D5 na 36. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Záchranka zasahuje u nehody kamionu na silnici 9 u obce Medonosy na Mělnicku. Auto tady skončilo v příkopu. A pozor taky na nehodu na silnici 113 v Chose Radech na Benešovsku. Tam to řeší policie. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio krátce po půl deváté skupina Duran Duran, která už brzy vystoupí v Česku, a než budeme pokračovat v proudu hudby vašeho mládí, tak přináší kolega Lukáš Bláha aktuality z hokejového šampionátu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
2: Setkání nejlepších světových týmů ve švýcarských městech Friburg a Curych vyhlíží už svůj sedmý den a další čtyři utkání. Zatím 100% Kanada vyzve od 16:20 v naší skupině B Norsko a po předpokládané výhře si už může v podstatě zajistit čtvrtfinále a pomoci na cestě k němu i výběru Radima Rulíka. Ačko také odpoledne nabídne souboj Finska s Lotyšskem, tedy zemí usilujících o společné pořadatelství mistrovství v roce 2030. Domácí celek včera nadělil Rakousku málem desítku a smlsnout si bude chtít večer za 10 minut půl deváté i na Velké Británii. Ta zatím přesvědčivě míří k sestupu do nižší divize. V posledním čtvrtečním duelu Slováci vyjedou na led k důležitému utkání proti Dánsku, které na úvod turnaje schytalo 3 porážky.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnes si budeme moci užít lehčí oblečení, protože dnes nás čeká příjemný den, bude většinou oblačeno až polojasno, k večeru skoro jasno, jenom výjimečně se může vyskytnout nějaká přeháňka a teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů. Poslední pracovní den tohoto týdne bude krásně slunečný, jenom přechodně se může objevit slabá přeháňka, v pátek naměříme 22 až 26 stupňů a můžeme se těšit na skutečně slunečný víkend s letními teplotami, sobota bude většinou polojasná a teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. V neděli při většinou jasné nebo polojasné obloze naměříme až 29 stupňů Celsia. No a prakticky stejně bude vypadat i začátek příštího týdne. Takže zdá se, že okusíme už trošku léta.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Status quo v ranním vysílání Signál Rádia, dál už to budou Nolens nebo Whitney Houston, ale teď nás ještě kolega Honza Navrátil pozve do jedné z nejzajímavějších a největších pražských budov.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je do budovy, která má za sebou velmi bohatou historii. V současné době tu sídlí ministerstvo dopravy, ale v historii tady bylo ministerstvo železnic a ve druhé polovině 20. století pak šlo o centrum tehdejší politické moci. Jedna z největších pražských budov se otevírá v sobotu a také v neděli v rámci festivalu Open House Praha a při komentovaných prohlídkách tu uvidíme například foyer budovy, mramorové točité schodiště, pracovnu a reprezentační místnost ministra dopravy, také prostory bývalého bytu prezidenta Gustava Husáka, jednací prostory na ministerstvu, potrubní poštu, unikátní podzemní kryt s artefakty z dob komunismu, včetně původního pracovního stolu prezidenta Husáka. K vidění bude také původní paternoster, velký podzemní promítací sál s dobovými dokumenty a velké nádvoří. Je toho skutečně hodně a když k tomu přidám také dětské dopravní hřiště před budovou, tak je to výlet pro celou rodinu na víkend jako vyšitý. Tak hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, teď něco pro milovníky sladkého. Máte rádi tiramisu? Jestli ano, tak dobře poslouchejte. V Itálii právě hledají 100 dobrovolných ochutnávačů, kteří se stanou porotci slavného tiramisu World Cupu, tedy světového šampionátu věnovaného ikonickému italskému desertu. Cílem celého projektu je vytvořit nejlepší tiramisu na světě. Tuhle soutěž berou v Itálii skutečně velmi vážně, protože jde o kus jejich národní tradice a kulinářské hrdosti. Přihlásit se mezi ochutnávače může kdokoliv a organizátoři si vyberou vhodné kandidáty. Já si tedy představuju tu strašně náročnou práci. Prostě sedíte, cpete se skvělými dezerty, které pak hodnotíte podle chuti, struktury a vzhledu. No přiznejme si, nezní tohle jako jedna z nejlepších brigád na světě?
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Zpěvačka Whitney Houston, step by step, pěkně krok za krokem, jsme dospěli až k závěru dnešního čtvrtečního rána na Signál Rádiu. 3 minuty před 9 hodinou se mnou ve studiu opět Lucka.
1: Hezký den přeji všem.
0: Já už se tak strašně těším na ty slunečné dny. O víkendu má být opravdu jako velmi teplo.
1: Však se dočkáš.
0: Dočkám se a já jsem se zeptal umělé inteligence.
1: No.
0: Když mají být takovéhle hezké dny, tak jaký by mi doporučila nejlepší nápoj na hydrataci a schlazení, prostě, aby nás to osvěžilo. A prosím tě, doporučuje okurkovo-mátovou limonádu. Rozmixovat okurku, vymačkat z ní šťávu, rozdrcené lístky máty, zakápnout to prostě limetkou a dolít to sodovkou.
1: Já věřím tomu, protože si říkám, že právě okurka je taková osvěžující a ta máta, vy to taky tomu dodá grády. Tak jo, já tak jsem jako pro,
0: berte to jako tip pro horké dny. A co máš ty ve zprávách?
1: No tak zpráva železně uzavřela soutěže na podobu mostů pro budoucí vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem, tak o tom hodíme řeč. A z Prahy se vrací přímé lety do Filadelfie.
0: Výborně. A po zprávách Stranglers, Gianna Nannini nebo kapela Queen, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Mírně vás drží nehoda na dálnici D5 na 39. kilometru ve směru na Plzeň a bouralo se taky na silnici 9 v obci Kly na Mělnicku. Tady se dá projet s opatrností. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Stále pěkný květnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. V Praze se dnes koná mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je dosud nejvíce. Správa železnic uzavřela dvě architektonické soutěže, které určily podobu tří mostů budoucí vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Brnem. Nová přemostění vzniknou u Světlé nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Vybrané návrhy teď poslouží jako základ pro další projektovou přípravu. Lidé budou moci opět létat přímo z Prahy do Filadelfie se společností American Airlines. Nová linka se spustí zítra. Evropské aerolinky mezitím zmírnily obavy z nedostatku leteckého paliva, i když situace u dálkových letů zůstává složitější. Naopak u dovolených ve Středomoří nejsou podle cestovních kanceláří důvody k obavám, protože mají dlouhodobě zajištěné smlouvy s leteckými dopravci.
0: Co se děje v regionu?
2: Úterní nehoda autobusu a tramvaje v pražských Zábělicích je v šetření policie. Ta nyní hledá svědky celého karambolu. Jde hlavně o ty, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají, anebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Připomeňme, že při nehodě se zranilo celkem 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Celková škoda dosahuje 25 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku připsali povinnou výhru. Proti Itálii se ale hodně natrápili. Pokračuje sporťák Petr Plintovič.
3: Jakoby zápasy proti papírově slabším soupeřům českým hokejistům nesvědčily. Překvapení jako proti Slovincům, ale parta kolem kapitána Romana Červenky nepřipustila, přestože po dvou třetinách prohrávala 0-1. Ve třetí části se nakonec postupně prosadili Alšer, Fleck a doprázdné Kubalík a Češi zapsali povinnou výhru 3-1. Pátý zápas ve skupině čeká náš výběr v sobotu odpoledne, a to federální derby proti Slovákům.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, zpočátku se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, během dne jen místy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Také po 9. hodině máte ten správný signál. Začátek dnešního dopoledne bude za několik málo minut patřit repríze pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který tentokrát bude o velkém požáru naší metropole v roce 1541. I když plameny tenkrát napáchaly obrovské škody, tak to paradoxně městu pomohlo. Jak? To se dozvíte za chvíli. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, máte naladěné Signál Rádio, kde už je připravený kolega David Černý se svým pořadem Miluju Prahu. Dnes to bude o velkém požáru.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o jedné velké katastrofě, která postihla naší Prahu. Několikrát v dějinách se stalo, že město téměř celé lehlo popelem. Ale nebojte, Praha vždy, jak bájný Fénix, z popela zase povstala. Jeden z nejstrašnějších pražských požárů se prohnal městem 2. června roku 1541. Požár vznikl zřejmě neopatrností při vaření v domě na Malostranském rinku. Nejprve ho spatřili dva pokrývači na sousední malostranské radnici, hořet začalo při zadním komíně od kuchyně. Zpočátku se požár snažilo uhasit služebnictvo domu, ale bylo to nad jejich síly. Oheň se rychle vymkl kontrole a přeskočil na sousední domy. Požár podporovaný zrádným větrem poté velmi rychle pokračoval severním a západním směrem. Je potřeba si uvědomit, že většina domů v Praze v 16. století byla stále ze dřeva. Brzy se oheň dostal také k Pražskému hradu, kde první zachvátil pavlače a bašty parkánu, poté vzplál krov kaple všech svatých a sousední starý královský palác. Ušetřena nezůstala ani katedrála svatého Víta, zvláště těžce poškozena byla její nedokončená západní část, zatímco chór přežil. Nakonec Pražský hrad vyhořel celý. Požár pokračoval současně na Hradčany. Během 2 hodin splálo 155 domů na Malé Straně, 42 domů na Hradčanech a zemřelo více jak 50 lidí. Následky požáru byly katastrofální. Živel zcela zničil 133 domů z celkového počtu 211 malostranských domů. Vyhořel celý Pražský hrad, všechny kostely, rozstavily se zvony, shořely i hroby svatých a další drahé věci. Všechna stavení na hradě podlehla zkáze, kromě Černé věže a Daliborky. Ale stejně jako v přírodě, po hrůzách požáru přichází obnova. Ohřelé zbytky domů byly naváženy na kampu. V důsledku toho se tam od té doby začalo stavět, protože se značně zvýšila úroveň ostrova nad řekou. Požár odstartoval renesanční přestavbu Hradčan a Malé Strany. Malé gotické domy nahradily výstavní renesanční paláce, které obdivujeme dodnes. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: možností, jak volné dny strávit. Jestli si chcete pochutnat na čerstvém jahodovém koláči, koktejlu nebo jahodách s cukrem, můžete vyrazit do Vraňan, kde už sezona jahod začala. V Praze se bude zase v sobotu konat Rumfest, Holešovice se tak promění v malý Karibik s autentickou atmosférou. No a samozřejmě se bude dál fandit hokej, to můžete třeba v ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích, pěkně hezky u vody. Nejenom o těchto aktivitách máme podrobnosti na našem webu signalradio.cz.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na

0: Dopolední vysílání Signál Rádia skupina VEM, za chvíli Eruption nebo Elton John, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který pro nás má pár sportovních a automobilových střípků.
1: Hokejový svět aktuálně upírá zraky do Švýcarska, kde se hraje 89. mistrovství světa tohoto oblíbeného kolektivního sportu. Poprvé jsme ho viděli v televizi v roce 1955. No, to bylo tehdy jen pár vyvolených koncesionářů a pamětníků. Postupně se do domácností a hospod toto médium rozšiřovalo, až se před 33 lety na ledě objevilo logo okřídleného šípu. Sponzorská spolupráce mladoboleslavské automobilky Škoda tedy dospěla do kristových let. Ovšem Curych se stal nejen hokejovým pupkem světa, ale pozornost si vyžádala sama automobilka, když zřejmě z logistických důvodů do stejného města připravila premiéru nového vozu Škoda Epic. Je to nejmenší elektrikář v řadě s rodným listem ze Španělska. Například Superb už má slovenský pas s místem narození Bratislava. Ještě očekávaný pík největší z flotily elektrovozů se bude cítit doma ve středních Čechách, tam, kde to vše před více než 130 lety začalo. Mistrovské zážitky přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
4: Tady Honza z Krkonoš, poslouchám vás na internetu a ty osmdesátky, co jedete, tak my je hrajeme i s kapelou. Je to paráda.
5: Ahoj, tady Petra z Jičína. Nedávno jsem vás objevila a fakt skvělý osmdesátky ze Signálu.
6: Tady Petr z Mělníka, ty osmdesátky, fakt pecka, to je moje dětství.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
7: Hezké květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Podle dat Českého statistického úřadu žilo v roce 2025 v nájmu téměř 1 300 000 tuzemských domácností. I kvůli rostoucím cenám nemovitostí se nájemní bydlení stává volbou pro stále širší skupinu obyvatel. Například podle průzkumu pro společnost Xela se třetina mladých lidí smířila s tím, že na vlastní byt či dům nikdy nedosáhne. Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začíná festival Meeting Brno i historicky první setkání Sudeto německého krajanského sdružení v Česku. Pětní akce na 5. nástupišti, odkud odjížděly židovské transporty, se účastní i zástupci Sudeto německého krajanského sdružení, a to společně s Nickem Vintonem a dvěma z takzvaných Vintonových dětí. Tento týden se postupně otepluje, což vyvrcholí o víkendu, kdy teploty budou stoupat skoro až ke 30 stupňům Celsia. Navíc bude většinou slunečno, jen odpoledne se mohou objevit lokální přehánky. Nadprůměrně vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne.
0: Co se děje v regionu?
8: Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Další dva úseky začnou řidičům sloužit příští rok. Letos v červenci se změní provoz mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Převedený bude na už dokončenou dálnici. Po dokončení zbývajících středočeských úseků bude chybět už pouze část u Postoloprt v Ústeckém kraji. Tady se bude stavět příští rok. Honza Navrátil, Kladensko.
0: Sport.
7: Útočnice Natálie Mlínková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PWHL porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Ottawy, která o titul marně usilovala i v loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová.
0: Signál Rádio, počasí.
7: Dnešek bude oblačný až polojasný, zpočátku se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, během dne jen místy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
9: Ladíte Signál Rádio a i po 10. hodině s vámi ve studiu Jirka Svoboda. Dnes máme 21. května, to byl v roce 1983 den, kdy se single Little Red Corvette od Prince dostal do top desítky americké hitparády. Byl to jeho první hit a videoklip se dokonce dostal do rotace MTV jako od jednoho z prvních černošských umělců. Další zajímavosti z hudební historie přidáme už za chvíli, tak dál držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dnešní dopoledne trávíte v té nejlepší společnosti hitů 80. a už přichází kolega Lukáš Bláha. Má připravených pár zajímavostí z hudební historie, které spojuje datum 21. května.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme je letopočtem 1983. To vydali ZZ Top video ke skladbě Gimme All Your Lovin', kde se s nimi poprvé objevil taky legendární auták značky Ford s označením Eliminator, pocházející z roku 1933. Vůz byl součástí i dalších tří jejich klipů a stal se nedílnou součástí americké kapely.

Pokračujeme 21. května 1994. Až na samý vrchol hitparády ve Spojených státech tehdy vyšlápla R&B vokální skupina All for One. Domácí čtveřici se to povedlo s klivou baladou I Swear, coverem country písně od Johna Montgomeryho. Následovala řada vystoupení v Disneylandu a single se držel čela žebříčku po dobu výjimečných 11 týdnů.

Nakonec jsme v 21. májovém dni roku 2008. Lou Pearlman, bývalý manažer boybandů Backstreet Boys a NSYNC, se dočkal odsouzení k 25 letům vězení. Jedním z bodů obžaloby byla i několik dekád trvající defraudace, čili zpronevěra peněz jeho klientů.

0: Na Signál rádiu Cool and the Gang, velmi příjemná hudba na dnešní dopoledne. Chci vám připomenout, že zítra budete mít možnost v tomto týdnu naposledy vyhrát doplněk stravy kloubní výživu Gela Drink Extra a to rovnou kůru na celé 3 měsíce užívání. Soutěžit o ní budeme zítra před 8:30 ráno. Podrobnosti jsou na našem webu signalradio.cz, no a v dalších minutách se těšte na Alphaville, Cutting Crew a nebo na skupinu ABBA. Tak hezký poslech.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Skupina ABBA, dopolední vysílání Signa Rádia. My už máme skoro 10:45, to je čas, kdy se tady ve studiu střídáme, protože přišel Lukáš Frelich. Vítám tě, Luky, ahoj.
1: Hezké dopoledne.
0: Kdy jsi měl naposledy rohlík?
1: Rohlík?
0: No, to je otázka na tělo.
1: Včera.
0: Včera. Když se řekne Češi, tak se nám spíš vybaví pivo, knedlíky, ale málo komu se vybaví rohlík. A je zajímavé, že Svaz pekařů a cukrářů zveřejnil, že denně jde na pulty českých obchodů 13 milionů rohlíků. To znamená, je to jako nejvíce konzumovaná potravina u nás.
1: A tomu bych i docela věřil, protože i já dobře osolený a křupavý rohlík můžu, mám hodně rád, housky taky a dobrý chleba vlastně taky. Takže já bych tomu klidně věřil.
0: Je to tak. Zase od roku 1989 se nám ty rohlíky malinko zmenšily. Oni pohubly, tenkrát měli 50 gramů, teď už mají 43.
1: No. No, takže dejme tomu za další dva roky, to bude 39.
0: Aby jsme už pak nekupovali jenom mini rohlíčky.
1: Přesně jsem chtěl říct, aby ve finále to nebylo jenom jako jednu hubka na špejli a 12 korun k tomu.
0: Každopádně my tady na Signa Rádiu nešetříme 80-kami, budeme vám je hrát i nadále. Lukáš vás provede další části našeho programu. Já se s vámi loučím, no a zítra v 6 ráno se budu zase těšit tady na vlnách Signa Rádia. Ahoj.

0: Za necelé 3 minuty udeří 11. hodina, krásné dopoledne, přeje Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. Madonna, Savage Garden nebo Ricky Epovery. Teď už zprávy s Lucí Sinkovou a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D8, 15,5 km ve směru na Ústí nad Labem. Tady je dopravní nehoda se zraněním, zdržíte se asi na 10 minut. Další komplikace vás potom čeká v Praze na Štěrboholské spojce před sjezdem na Štěrboholy ve směru tedy na Barrandovský most. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, zdržíte se do 10 minut, vytváří se kolona, počítejte se zdržením a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek 21. května zprávy pro vás má Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel nevidí ze strany České republiky žádnou snahu o zhoršení vztahu s Čínou. Vůle mít dobré vztahy byla vždy a nebyla ničím přerušena, řekl dnes novinářům na konferenci Globsec v reakci na vyjádření mluvčího čínské diplomacie. Podle agentury Reuters včera řekl, že Peking je ochoten co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sjezd sudeto německého krajanského sdružení, přičemž se postoj výrazně liší s věkem. Proti jsou především starší lidé, naopak mezi mladými do 24 let se sjezdem souhlasí 68% dotázaných. Připomeňme, že sjezd začne zítra a potrvá do pondělí. V případu nehody, kterou podle policie způsobila bývalá ředitelka krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, souhlasil státní zástupce s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Sedláčková se podle Seznam zpráv k zavinění nehody přiznala a uhradila škodu. Dříve přitom rok popírala, že nehodu způsobila a tvrdila, že si střetu s motorkářem nevšimla.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace na Nebozísku. Městská firma Trade Center Praha proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Praha vyloučila například provozování diskotéky, směnárny a nebo hazardu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Královéhradečtí policisté během včerejšího finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou zadrželi kvůli výtržnostem dva fanoušky. Dalších 8 příznivců dostalo za přestupky pokuty v celkové výši téměř 60 000 korun a jeden případ míří i do správního řízení. Ve všech případech šlo o fanoušky Jablonce. Dodejme, že nikdo nebyl zraněn.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, zpočátku se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, během dne jen místy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 2 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Už za 2 dny vypuknou v Brně velké oslavy. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Erasure.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna teď s námi na Signál rádiu. Dopravní podnik města Brna chystá oslavu 80. výročí od zahájení lodní dopravy na Brněnské přehradě. Bohatý program, který se bude konat v přístavišti v Bystrci, teď přiblíží mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
1: V sobotu 23. května se od 11 do 21 hodin návštěvníci můžou těšit na krátké plavby po jezeře zdarma. Otevřený bude celý areál lodní dopravy, včetně hangáru s aktivitami pro děti. Svoji činnost a zásahy tady představí jednotky vodních záchranářů a poříční policie. Povodí Moravy nabídne prohlídky hráze Brněnské přehrady a děti si nemůžou nechat ujít určitě oblíbenou pěnovou párty. Součástí akce bude také rozsáhlá expozona s technikou, modely lodí, vodoměrnou lodí nebo akváriem s rybami z přehrady. Celá akce je zdarma. Na akci a zpátky do města se bude možné dostat z centra Brna buď klasickými spoji, anebo také historickými a retrovozy dopravního podniku.
0: Během odpoledne nebudou chybět a koncerty ani velká food drink zóna, kde si můžete dát něco dobrého. O akci se další informace dozvíte i na našem webu signalradio.cz.

0: John Wade a single, který nás pořád hodně baví. Hudba 80. let je vždycky plná vzpomínek a nostalgie a do minulosti se vracíme i na našem Facebooku. Tam vzpomínáme třeba na telefonování, kam jsme chodili, jaký to v 80. letech bylo. Tak se mrkněte, komentujte a buďte s námi i na sociálních sítích.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

Za 5 minut, 11:45 je s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Bengals, Supertramp a nebo třeba Michael Jackson. Tak zůstaňte s námi a mějte hezké dopoledne.

0: Necelé dvě minutky zbývají do 12. hodiny. Za moment CC Catch, Juice Newton nebo třeba i Nexus, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky doprava.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, v Brně Kaštanová ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel, které blokují částečně komunikaci, projíždí se jedním jízdním pruhem. Další komplikace vás potom čeká v Praze 10 v ulici v Korytech, tady je nehoda dvou osobních vozidel, taky se jezdí jedním pruhem a zdržíte se nárazově. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrou chuť k obědu a příjemný poslech u zpráv přeje Lucie Sinková. V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Prezident Petr Pavel to řekl dnes novinářům na bezpečnostní konferenci Globsec. Připomeňme, že summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci a stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a stability venkova. Na dnešním sněmu agrární komory to v Olomouci řekl její prezident Jan Doležal, podle kterého by kvůli problémům zemědělského sektoru mělo být svoláno mimořádné jednání vlády. Let společnosti Air France na trase z Paříže do Detroitu byl včera odkloněn do Montrealu, a to kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem byla omezení, která Spojené státy zavedly kvůli šíření eboly v této africké zemi. S odkazem na americké úřady a leteckou společnost o tom dnes informuje zpravodajský web CBS News.
0: Co se děje v regionu?
2: Zajímavý úlovek si připisují strážníci pražské městské policie. V lesíku v Malešicích totiž při kontrole objevili stanující dvojici, která si tu na ohni nevařila jídlo, ale drogy. Muž z dvojice utekl, nicméně žena, která na místě zůstala, jeho totožnost prozradila. Strážníci na místě nalezli také makovinu a celý případ tak předali k došetření policii České republiky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vedení české fotbalové reprezentace každým okamžikem zveřejní nominaci na sraz před mistrovstvím světa a přípravný zápas s Kosovem, který se odehraje 31. května na pražské Letné. Ve výběru by mělo být zhruba 30 hráčů. Konečnou nominaci na šampionát oznámí trenér Miroslav Koubek po utkání s Kosovem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, během dne nás lokálně čekají i dešťové přehánky. K večeru se opět obloha vybere a bude slunečno. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Co takhle si užít večer po práci nový seriál? Budete překvapeni, představím vám ho za chvíli. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Tidefit. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Inexis na Signál Rádiu. Znáte ten pocit, kdy přepínáte televizi, hledáte nějaký pěkný seriál, který jste třeba ještě neviděli nebo je neokoukaný a stále nic a nic najít? V tom případě už zítra si pusťte streamovací platformu Prima Plus. Tady odstartuje nový seriál, který se jmenuje Inspekce a zavede nás do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, takzvaně GIBS. Osmidílná série vznikla ve spolupráci s touto institucí a přiblíží nám svět, který je veřejnosti převážně skrytý. Seriál Inspekce je z části inspirovaný skutečnými případy, které se odehrály v rámci českých bezpečnostních složek. V seriálu se objeví silná morální dilemata, investigativní postupy i psychologicky propracované postavy. V hlavních rolích se představí Vojta Dyk, Kristýna Ryška a Martin Finger. Nový seriál Inspekce startuje na streamovací platformě Prima Plus 22. května. Tak na to nezapomeňte a pusťte si ho třeba večer v klidu doma po práci. Signál.

0: Belinda Carlisle a velká klasika z osmdesátek. Blíží se den knihoven a akce budou probíhat i na Brněnsku. Pozvánku pro vás budu mít za chvíli. Do té doby hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Europe, Susan Vega a nebo třeba Softcell. Prostě zůstaňte dál s námi, protože jenom tady hrajeme to nejlepší.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Den knihoven proběhne i na Brněnsku. Konkrétní už bude náš brněnský kolega Luděk Savana Urbánek. Ten nás pozve na úterní akci.
1: Park na Obilním trhu v Brně ožije v úterý 26. května netradiční prezentací více než 20 brněnských knihoven. Letošní ročník se ponese v duchu hesla Jak se dělá knihovna a ukáže, že knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také centry vzdělávání, kreativity a společenského dialogu. Čtvrtý ročník Dne brněnských knihoven nabídne program pro školy i širokou veřejnost. Představí knihovny jako prostor pro rozvoj mediální gramotnosti, péči o duševní zdraví i práci s novými technologiemi. Návštěvníci se mohou těšit například na workshopy, tvůrčí dílny i kulturní program pro všechny generace. Od tanečního vystoupení po cestopisné vyprávění o knihovnách v exotických zemích. Děti zaujme určitě i divadelní představení Gloria od Mikroteatro. Vstup je zdarma. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Jimmy Somerville, za 3 minuty bude 13 hodin, tady je Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. let, třeba kapela U2, Ace of Base nebo Suzy Quatro. Teď už Lucie Sinková chystá zprávy a já ještě dodám informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v centru Prahy, v ulici Na Poříčí je nehoda 3 osobních vozidel a místo je neprůjezdné ve směru do centra, takže tady tudy raději nejezděte a hlavně jeďte opatrně.
1: Signál Radio
2: vysílá také digitálně v DAB+.
1: Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk.
2: DAB+.
1: To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě.
2: Poslouchejte Signál Radio také digitálně v DAB+.
1: Po celém Česku. Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem, nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Signál Radio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Signál Rádio, zprávy.
6: Hezké čtvrteční odpoledne přeje Lucie Sinková. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust skončí po 2 letech ve funkci. Podle zjištění novinek CZ požádal o přeložení k poslednímu červnovému dni. Odchod ředitele přichází poté, co v minulém týdnu zasahovala ve vojenské nemocnici policie, která obvinila jednoho z tamních primářů z korupce a falšování lékařských zpráv a také znaleckých posudků. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní chatařské sezóny výrazně nezměnily. V současnosti se chaty a chalupy prodávají v průměru za 3,25 milionu korun. To je ve srovnání s koncem loňského roku o 5% dokonce levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Loni před sezónou ceny rekreačních objektů mírně rostly. Vyplývá to z analýzy realitní platformy bezrealitky.cz. V dubnu v České republice zbankrotovalo 535 podnikatelů, o 4% méně než v dubnu 2025. Zároveň bylo podáno 570 insolvenčních návrhů, meziročně o 3% více. Vyplývá to z aktuální analýzy.
1: Co se děje v regionu?
7: Magistrát dnes otevírá v Praze 4 novou psychiatrickou ambulanci pro problémy dětí a dospívajících. Ambulance se zaměří na úzkosti, deprese, sebepoškozování a poruchy příjmu potravy. Město tak reaguje na dlouhodobý kritický nedostatek dětských psychiatrů v Praze. Dodejme, že v ulicích města se také pohybuje speciální sanitka určená pro lidi s naléhavými duševními problémy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
6: Disciplinární řízení s rozhodčími Miroslavem Zelinkou a Janem Všetečkou bylo přerušeno. Oba tak zatím mohou dál pískat. Případ souvisí s korupční kauzou v českém fotbale, kterou řeší etická komise Fotbalové asociace České republiky. Podle eSportu.cz může v celé věci sehrát důležitou roli také bývalý rozhodčí Roman Puc.
5: Signál Rádio počasí.
6: Dnešek je oblačný až polojasný, během dne nás lokálně čekají i dešťové přehánky. K večeru se opět obloha vybere a bude slunečno. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
5: Signál Rádio.
0: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Jestli máte rádi sladké, za chvilku pro vás budu mít tip na akci, kde byste neměli chybět. Lukáš Frelich s váma a tady je tuto Kotůňo. Užívejte odpoledne.
5: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Talk, teď s námi na Signál rádiu. Není nic lepšího, než vstát z postele a pomyslet na něco dobrého, sladkého. Dnes ráno tomu šel hodně naproti Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Máte rádi tiramisu? Jestli ano, tak dobře poslouchejte. V Itálii právě hledají 100 dobrovolných ochutnávačů, kteří se stanou porotci slavného tiramisu World Cupu, tedy světového šampionátu věnovaného ikonickému italskému desertu.
2: Cílem celého projektu je vytvořit nejlepší tiramisu na světě. Tuhle soutěž berou v Itálii skutečně velmi vážně, protože jde o kus jejich národní tradice a kulinářské hrdosti. Přihlásit se mezi ochutnávače může kdokoliv a organizátoři si vyberou vhodné kandidáty. Já si tedy představuju tu strašně náročnou práci. Prostě sedíte, cpete se skvělými dezerty, které pak hodnotíte podle chuti, struktury a vzhledu. No přiznejme si, nezní tohle jako jedna z nejlepších brigád na světě?
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio.
2: Já si vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Hana Zagorová, posloucháte Signál Radio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 85 a zamíříme do Anglie. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Chris the Birch, taky OMD nebo třeba skupina ABBA. To jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: zní Signál Radio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Druhý single z alba, co se stal tak trochu paradoxem. V hitparádách se pohyboval až kolem 26. místa, ale fanoušci tuhle skladbu milovali a chtěli slyšet. Dokonce se během času objevilo i několik remixů od známých DJů. Aby toho nebylo málo, pro tuhle skladbu byly natočeny dva videoklipy. Jedna verze s nahými ženami, druhá se ženami v plavkách. Anglický zpěvák Bryan Ferry, Don't Stop the Dance.
1: Magneťák Signál Radia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Necelé 3 minutky zbývají do 14. hodiny a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Saragoza Band, taky Cyndi Lauper nebo třeba Mr. Big, to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková se zprávami, ale ještě předtím pojďme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Posledejte v Praze, v ulici Národních hrdinů, tady havarovalo osobní vozidlo do svodidel, komunikace zůstává ve snížené rychlosti průjezdná. Tak tady dejte nohu z plynu a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrteční den, jste se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Prezident agrární komory Jan Doležal dnes na volebním sněmu v Olomouci obhájil funkci v čele této největší zemědělské organizace v České republice. Při volbě prezidenta byl jediným kandidátem. Dodejme, že v čele komory stojí od roku 2020, kdy vystřídal Zdeňka Jandejska. Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Stvrzuje to memorandum o pořádání aviatické pouti na hradeckém letišti do roku 2030. První hradecký ročník a 34. ročník aviatické pouti celkově bude na hradeckém letišti 30. až 31. května a představí se přes 40 letounů. Bílý dům se bránil tomu, aby se americký lékař, který se při práci v Kongu nakazil ebolou, vrátil do Spojených států, píše The Washington Post. Amerického lékaře Petra Staforda včera přijala berlínská nemocnice. Tvrzení, že by USA bránili převozu nakaženého Američana, odmítl Bílý dům s tím, že specializovaná nemocnice v Německu byla blíž a že šlo o čas.
0: Co se děje v regionu?
2: Vedení hlavního města včera schválilo návrh nového pražského územního plánu, dokument, který je v přípravě od roku 2012 ještě poputuje k zastupitelům. Ti by o něm měli hlasovat 28. května. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kouč české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek nominoval na sraz před mistrovstvím světa a přípravný zápas s Kosovem také Tomáše Chorého a Davida Douděru, které Slavia nedávno vyřadila z kádru. V nominaci jsou zároveň tři nováčci – Sokůrek, Sojka a Kabonga.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, během dne nás lokálně čekají i dešťové přehánky. K večeru se opět obloha vybere a bude slunečno. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 2 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 21.5. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárních ZZ Top. Víc prozradím už za moment. S vámi Lukáš Frelich a teď i Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Starship teď s námi na Signál rádiu. Legendární auto, které se dostalo hned do 3 videoklipů. Dnes už je to historie, kterou připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme je letopočtem 1983. To vydali ZZ Top video ke skladbě Gimme All Your Lovin', kde se s nimi poprvé objevil taky legendární auták značky Ford s označením Eliminator, pocházející z roku 1933. Vůz byl součástí i dalších 3 jejich klipů a stal se nedílnou součástí americké kapely.

Pokračujeme 21. května 1994. Až na samý vrchol hitparády ve Spojených státech tehdy vyšlápla R&B vokální skupina All for One. Domácí čtveřici se to povedlo s klivou baladou I Swear, coverem country písně od Johna Montgomeryho. Následovala řada vystoupení v Disneylandu a single se držel čela žebříčku po dobu výjimečných 11 týdnů.

Nakonec jsme v 21. májovém dni roku 2008. Lou Pearlman, bývalý manažer boybandů Backstreet Boys a NSYNC, se dočkal odsouzení k 25 letům vězení. Jedním z bodů obžaloby byla i několik dekád trvající defraudace, čili zpronevěra peněz jeho klientů.

0: Takhle zní signál rádio, hezké odpoledne. Jedna z největších pražských budov otevře své brány veřejnosti už o tomto víkendu. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Michael Jackson, Take That nebo třeba Pink Floyd se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Do jedné z nejzajímavějších a největších pražských budov nás vezme Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je do budovy, která má za sebou velmi bohatou historii. V současné době tu sídlí Ministerstvo dopravy, ale v historii tady bylo Ministerstvo železnic a ve druhé polovině 20. století pak šlo o centrum tehdejší politické moci. Jedna z největších pražských budov se otevírá v sobotu a také v neděli v rámci festivalu Open House Praha. A při komentovaných prohlídkách tu uvidíme například foajer budovy, mramorové točité schodiště, pracovnu a reprezentační místnost ministra dopravy, také prostory bývalého bytu prezidenta Gustava Husáka, jednací prostory na ministerstvu, potrubní poštu, unikátní podzemní kryt s artefakty z dob komunismu, včetně původního pracovního stolu prezidenta Husáka. K vidění bude také původní páternostér, velký podzemní promítací sál s dobovými dokumenty a velké nádvoří. Je toho skutečně hodně. A když k tomu přidám také dětské dopravní hřiště před budovou, tak je to výlet pro celou rodinu na víkend jako vyšitý. Tak hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.

0: 15. hodina je tady a společnost vám dělá signál rádio. To nejlepší z 80. let budeme hrát za moment Boniem, Paul Young nebo třeba Natalie Imbruglia. A teď už Honza Navrátil přidá zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá v dopravě.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 190. km. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem. Obě vozidla by měla být v současnou chvíli na krajnici, ale pro jistotu dejte tady nohu z plynu. Další komplikace vás potom čeká na Praze 6 u Ruzině. Tady v Drnovské ulici je nehoda osobáku s motorkou. Na místě jsou záchranné složky a tady projedete s obtížností. Spíš čekejte nárazovou kolonu. Šťastnou cestu. One

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční odpoledne, bylo 15 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď zprávy s Honzou Navrátilem. Maximální ceny paliv se zítra opět změní. Benzín v pátek podraží o 15 haléřů na 45 korun a 23 haléřů za litr. Maximální cena nafty, za kterou budou moci čerpací stanice zítra prodávat, naopak klesne o 12 haléřů na konečných 42 korun a 31 haléřů za litr. Američan, který je hospitalizovaný ve fakultní nemocnici Bulovka, je dál bez příznaků eboli, informovala o tom mluvčí nemocnice. Pacient nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování. Nejvyšší vyznamenání sudetských Němců, tedy Evropskou cenu Karla IV. Letos obdrží spisovatel a také disident Milan Uhde. Vyplývá to z aktualizovaného programu brněnského setkání. Pařížský odvolací soud uznal firmy Airbus a také Air France vinnými z úmrtí 228 cestujících a členů posádky. Jde konkrétně o havárii letu číslo 447, který letěl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže.
0: Co se děje v regionu?
1: Zajímavý úlovek si připisují strážníci pražské městské policie. V lesíku v Malešicích totiž při kontrole objevili stanující dvojici, která si tu na ohni nevařila jídlo, ale drogy. Muž z dvojice utekl, nicméně žena, která na místě zůstala, jeho totožnost prozradila. Strážníci na místě nalezli také makovinu a celý případ tak předali k došetření policii České republiky.
0: Sport.
1: Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou prohrála 3-6 a 5-7. A přímý souboj o účast v baráži a odvrácení přímého sestupu z fotbalové ligy mezi Pražskou Dukou a Baníkem Ostrava bude řídit jako hlavní sudí Karel Rouček. Nominace rozhodčích na závěrečné kolo nadstavbové skupiny o záchranu byla ostře sledována, a to od sobotního zápasu mezi Teplicemi a Duklou. Právě po něm totiž kouč Pražanů Pavel Šuster tvrdě zkritizoval sudího Ondřeje Berku. Jeho výkon označil dokonce za katastrofální.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují od 18 do 23 stupňů Celsia. Noc na pátek bude jasná s teplotami od 10 do 6 stupňů. Zítřejší den nám pak nabídne polojasnou až jasnou oblohu. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Vítr zítra zafouká rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pátku namíříme od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin a 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Nový žebříček 16 nejlepších hotelů na světě byl zveřejněn a svého zástupce tady má i Praha. Podrobnosti za moment, na start Freddie Mercury, s vámi Lukáš Frélich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Paul Young teď s námi na Signál Rádiu. Žebříček nejlepších hotelů pro oko, tedy nejkrásnějších, má svou podobu a do top 16 se dostala i Praha. Podle ankety nejkrásnějším hotelem v metropoli je Sir Prague na Novém Městě. Kromě vzhledu exteriéru a interiéru se hodnotily také výhledy nebo použité materiály. I proto se novorenesanční budova z roku 1884 mezi nejkrásnější dostala. Za Prahou skončilo třeba Německo nebo Chorvatsko. Navíc celý žebříček je k vidění na internetu, tak jestli se chystáte plánovat letní dovolenou, můžete se tady inspirovat.

0: Ve své době velká hitovka Sex Crime a Eurythmics. Dnes odpoledne bych chtěl ještě připomenout archiv na našem webu. Najdete v něm třeba včerejší rozhovor s režisérem Janem Svěrákem nebo úterní díl Miluju Prahu s Davidem Černým. Vše si tak můžete kdykoliv přehrát, pokud vám něco v našem vysílání uniklo. Adresa je signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: Za 8 minut, 3/4 na 4, tady je Signál Rádio. Všeobecně se říká, že ženy mluví více než muži. Ovšem, u Terky Veselé je tomu naopak. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ty jsi říkala, že vlastně nemáš tušení, o čem budeš mluvit.
1: Ještě
0: takže
1: ne.
0: Se zeptám já.
1: Ano.
0: Když vybíráš hotel na dovolenou, vybíráš ho podle vzhledu, destinace nebo recenzí?
1: Podle ceny.
0: Podle ceny. Tak to jsem úplně slyšet nepotřeboval.
1: Ne, asi podle toho jako tvýho výběru, podle recenzí.
0: Podle recenzí. Hmm. Takže i kdyby ten hotel nevypadal úplně hezky, třeba by to byl nějaký moderní design, ale měl skvělé recenze, tak ti to nevadí.
1: Asi ne.
0: Asi ne. Recenze jsou důležitý.
1: Jako za mě fakt jo, ty

0: Lidi, jako já na ně většinou dám takhle u tohohle. Když prostě napíšou, že koupelna byla třeba špinavá, tak jako i kdyby to na těch fotkách vypadalo sebe líp, tak...
1: Tam nejedeš ne. Prostě. Takže dáš na ty recenze, to je hodně důležité. A stalo se ti někdy, že jsi dala na recenze a ve finále to bylo špatný?
0: Ty, teď se nevzpomenu.
1: Takže recenze fungují.
0: No, já si myslím, že fakt jo.
1: Je to takové zlaté pravidlo při výběru dovolené. Můžete se tím řídit, Terka to má vyzkoušené. Další tipy, rady a taky osmdesátky vám dá po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11. Ahoj.

0: Hlas Patsy Kinsey z kapely Eighth Wonder nás na signál rádiu přesunul do 4 minut před čtvrtou. Pomalu ale jistě se připravuje kapela Aha, Kim Wilde nebo Sandra a další osmdesátky. Ale nyní pojďme vyrazit do ulic a zjistit, co nového se stalo ve světě.
1: Signál rádio doprava.
0: Začneme na Praze 3 v ulici Italská. Tady bohužel osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují záchranné složky, tak tu projíždějte opatrně. Jako další je hlášená nehoda na Praze 4 v ulici Chodovská. Ve směru na Bohdalec se srazilo nákladní vozidlo s osobním, tak zde je možná lehké zpoždění. Nehoda dvou osobáků je i na Praze 11 v ulici Rostilská, pak i v ulici Průběžná na Praze 10 ve směru na jižní spojku a i na 193. kilometru D jedničky ve směru na Prahu, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh. No a jako poslední tu máme nehodu tří osobáků v Davidském tunelu ve směru na Troju a i zde je uzavřený levý jízdní pruh. Mějte bezpečné cesty.
1: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Signál rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz. A nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál rádiem i v online světě. Signál rádio zprávy.
5: Hezké čtvrteční odpoledne, posloucháte Signál rádio opět po hodině plné muziky. Pojďme na zprávy. Správa Národního parku České Švýcarsko po dohodě s hasiči ukončila dohled nad místem nedávného velkého požáru. Připomeňme, že oheň se tu rozhořel v sobotu 2. května na území o velikosti 100 hektarů. V jednu chvíli tu zasahovalo přes 540 hasičů a celkem 8 vrtulníků. Průměrná měsíční spotřeba mobilních dat na jednu SIM kartu loni vzrostla o pětinu na 15,1 GB. Celkový objem přenesených dat loni dosáhl asi 2160 petabitů, oznámil to Český telekomunikační úřad. Americká úderná skupina plavidel v čele s letadlovou lodí USS Nimitz vplula do Karibského moře. Podle listu The New York Post tlak Spojených států na kubánský režim vrcholí. Informace přichází ve stejný den, kdy ministerstvo spravedlnosti obžalovalo bývalého kubánského prezidenta Raula Castra, a to ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů skupiny kubánských emigrantů v roce 1996. Právě tehdy byl Raul Castro ministrem obrany.
1: Co se děje v regionu?
5: Úterní nehoda autobusu a tramvaje v pražských Zábělicích je v šetření policie. Ta nyní hledá svědky celého karambolu. Jde hlavně o ty, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, anebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Připomeňme, že při nehodě se zranilo celkem 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Celková škoda dosahuje 25 milionů korun.
1: Sport.
5: Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a před přípravným utkáním doma s Kosovem tři nováčky. Útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve 17-letým Hugem Sokůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou také útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila ze svého kádru. Do národního mužstva se po zranění vrací také ofenzivní univerzál Adam Hložek. K otázce hráčů vyřazených z kádru Slavie Koubek řekl.
6: Jak jsem si dal sám sobě otázky pro a proti, že se nesotožňuji s názorem tohoto postupu a že prostě ti hráči v nominaci z mého pohledu budou. Já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mužstvu a vrátili se do klubu. Postavil by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
5: Dodejme, že trenér na dnešní tiskové konferenci oznámil 29 jmen. Po přípravném zápase s Kosovem 31. května zveřejní finální nominaci na šampionát. Ta bude čítat celkem 26 hráčů.
1: Signál Rádio počasí.
5: Čtvrteční odpoledne s datem 21. května je polojasné s teplotami od 18 do 23 stupňů Celsia. Noc na pátek bude s jasnou oblohou, teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Zítřejší, tedy páteční den, bude polojasný až jasný, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká východní do 5 metrů za sekundu a nejvyšší teploty zítra naměříme od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Vracíme se k osmdesátkám.
1: Signál Rádio.
0: Pohodové odpoledne všem, co jsou s námi na vlnách toho nejlepšího z 80. let. Od mikrofonu Signál Rádia vás moc zdraví Terka Veselá, ale co nevidět, vás pozdraví i kapela Aha, Kim Wilde a John Bon Jovi. A pak s námi určitě zůstaňte také, protože vyrazíme za letními kulturními akcemi, které se chystají ve Středočeském kraji. Ještě jednou pěkné odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: John Bon Jovi a Glaze of Glory, to vám přineslo Signál Radio. Středočeské kulturní léto bude letos opravdu bohaté. Od června do září nabídne 65 kulturních akcí. Kromě koncertů a divadelních představení tvoří program i promítání, národopisné pořady, ale také nový cirkus a další akce. Podrobnosti přidá krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
1: Náš program koncipujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady, galerie středočeského kraje.
0: Pokud tedy během léta zavítáte do středních Čech, tak by se nemělo stát, že byste nenašli nějakou zajímavou akci, která by vám pobyt v tomto kraji zpříjemnila. Tak koukněte na podrobný program na webu středočeskekulturniléto.cz.

0: Velká hvězda 80. let Whitney Houston opouští odpolední jízdu na Signál Rádio. Za chvíli do ní naopak naskočí Rigueira nebo Bruce Springsteen. Ale nás teď bude zajímat hlavně zítřejší ranní jízda s kolegou Jirkou Svobodou, protože v ní budete mít tento týden poslední šance vyhrát 3měsíční kůru doplňku stravy Gela Drink Extra. S tímto pokladem by vás měli opustit jakékoliv nepříjemnosti z klouby, tak určitě zítra ráno poslouchejte, dovolejte se do studia a zodpovězte správně na otázku. Vyjde-li všechno podle plánu, Gela Drink Extra poputuje přímo za vámi. Tak hodně štěstí a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Lionel Richie na Signál Rádio zakončuje čtvrtou hodinu. My se v ní ještě stihneme podívat na dopravu a pátou hodinu přivítáme se zprávami Honzy Navrátila a pak osmdesátkami od Queenu, Aniky nebo kapely The House Martins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda je v ulici Kolbenova na Praze 9. Na pomezí obchodu Mobelix ve směru na Hloubětín je tu uzavřen jeden z jízdních pruhů. Dále očekávejte nehodu na D11 u nájezdu na Černý most. A ještě tu máme nehodu na jižní spojce, a to kousek za Spořilovem ve směru na Černý most. A zde je i neprůjezdný levý jízdní pruh. Počítejte tedy s pravděpodobnou tvořící se kolonou a mějte šťastné cesty se Signál Rádiem.

0: Rádio zprávy.
1: Posloucháte Signál Rádio, i se 17. hodinou přichází čas na zprávy. Vítejte. Soud ve Zlíně propustil z vazby také posledního muže obviněného ve fotbalové kauze, která je spojená s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Dodejme, že v případu je obviněno celkem 32 lidí. Všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě. Sněhové pole známé jako mapa republiky, které se každoročně na jaře rýsuje nad Modrým dolem ve východních Krkonoších, brzy roztaje. Podle meteorologů letos je v této lokalitě nejméně sněhu za dobu měření. Počet migrantů, kteří loni přišli do Velké Británie, je téměř o polovinu nižší než o rok dříve. Konkrétně loni do Británie přišlo 171 tisíc lidí, zatímco v roce 2024 jich bylo 331 tisíc. Že je v posledních letech pokles přistěhovalectví do Spojeného království výrazný, vynikne při srovnání s rokem 2023. Tehdy činil počet příchozích migrantů rekordních 944 tisíc.
0: Co se děje v regionu?
1: Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Další dva úseky začnou řidičům sloužit příští rok. Letos v červenci se změní provoz mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Převedený bude na už dokončenou dálnici. Po dokončení zbývajících středočeských úseků bude chybět už pouze část u Postoloprt v Ústeckém kraji. Tady se bude stavět příští rok.
0: Sport.
1: A ve sportu máme informace z tenisu. Karolína Muchová vstoupí do Roland Garros proti Rusce Anastázii Zacharovové. Linda Nosková se utká s Mariou Sakariovou z Řecka. Jiří Lehečka narazí v prvním kole na Pabla Kareňa. Jakub Menčík se utká s Tituanem Drougetem. A Tomáše Macháče čeká Zizu Berks.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy na signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 20 stupňů, noc na pátek bude jasná s teplotami od 10 do 6 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu, ojediněle se mohou objevit přehánky. Vítr zítra zafuká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 22 do 26, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy na signálu. Pokračuje Terka a nabízí další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Díky Honzo, já vás vítám v další hodině toho nejlepšího z 80. let. Přeju vám krásné odpoledne. A přidají se ke mně i Queenie, Aneka nebo kapela The House Martins. A pokud tady mám někoho, kdo by letos rád vypěstoval ta nejlepší a nejšťavnatější rajčata, tak si za chvíli dáme malý tip, jak na to. Prozatím ale užívejte hudbu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signál Rádio přijel karavan lásky. A pokud se někdo z vás ve svém karavanu lásky vezete například zahradničení, pojďme si říct, jak podpořit úrodu rajčat. Přestože většina se zaměřuje především na vhodný substrát, hnojivo a nejlepší místo na terase, našla jsem článek, kde nějaká zkušená zahradnice říká, že mnohem důležitější je to, co má takové rajče vedle sebe za souseda. Může se to zdát být naprosto nepodstatné, ale opak je pravdou, protože nějaké rostliny si dokážou vzájemně pomáhat. Třeba takový afrikán, známá letnička, je prospěšná svou vůní, protože odpuzuje některé škůdce a přitahuje opylovače. Takže když ji zasadíte vedle rajčete, měla by nejen probarvit truhlík, ale i dělat takového strážce. Se škůdci pomůže i pažitka a cibule, které se na rozdíl od afrikánu hodí i do kuchyně. Ale největší kompatibilitu má rajské a bazalka. A to jak v té kuchyni, kde dokážou vytvořit výborné chutě, tak i právě v truhlíku, kde se vzájemně udržují příjemnější mikroklima a uvidíte, že kolem rajčete bude mnohem méně drobného hmyzu. No, co na to říct? Dobré vztahy se sousedy jsou prostě důležité, tak je můžete dopřát i vašim rajčatům.

0: České osmdesátky nám na Signál Rádio připomněla Iveta Bartošová a my už za chvíli zase vyrazíme za těmi světovými, a to konkrétně za Pet Shop Boys, Eltonem Johnem, Katrinou and the Waves a za interpretem dnešní kazety, kterou vložíme do magneťáku. Tak se na to počkejte.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Poslanci jsme se na Signal Rádiu prošli s britskou kapelou Katrina and the Waves a tempo se nám nezmění ani s hitem z pásky.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dnešní osmdesátkovou jízdu celkem dost povýšíme, protože nasedneme do Cadillacu zpěvačky CC Catch. Song Backseat of Your Cadillac spatřil světlo světa roku 1988 a měl být symbolem luxusu a amerického snu. Nizozemsko-německá zpěvačka tím udala skoro učebnicový příklad stylu eurodisco, ve kterém nechybí klasické osmdesátkové synťáky, dramatické vokály a výrazný refrén, který jen tak neopustí vaši hlavu. Tak se o tom pojďme sami přesvědčit.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: When the rain begins to fall, to je poslední hit, který dnes zahraje v 17. hodině na Signal Rádiu, ale nebojte, hned po odbytí celé se tu chystá nový playlist a ten otevřou opravdový velikáni osmdesátek Michael Jackson, Prince a George Michael.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dopravu začneme na Pražském okruhu. Dva osobáky havarovaly u exitu 23. Pravý pruh je uzavřen, tak projíždějte opatrně. A přesuneme se na D1, nejprve ve směru do Brna. To se střetla dvě osobní auta na 242. kilometru. A D1 ve směru na Prahu hlásí nehodu dodávky a nákladňáku na 87. kilometru. A tady je i neprůjezdný jeden z jízdních pruhů. Tak je možné, že se tu trochu zpozdíte, počítejte s tím a mějte pohodové cesty. No a já předávám mikrofon Honzovi Navrátilovi, který za pár minut donese poslední zprávy dne.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říci svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
2: Dobrý den, chtěla bych vás poprosit, kdybyste zahráli mému muži k 55. narozeninám nějakou krásnou písničku.
3: Já bych chtěl, jestli by bylo možné u vás nechat zahrát. Bude to pro všechny pracující lidi, aby měli příjemnější odpoledne, aby jim to uteklo.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio, zprávy.
6: Příjemný čtvrteční podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Maximální ceny paliv se zítra opět změní. Benzín v pátek podraží o 15 haléřů na maximálních 45 korun a 23 haléřů za litr. Maximální cena nafty, za kterou budou moci čerpací stanice zítra prodávat, naopak klesne o 12 haléřů na konečných 42 korun a 31 haléřů za litr. Prodej piva v hospodách a dalších podnicích za poslední rok klesl zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka. Zároveň klesá také podíl piva na celkových tržbách gastronomických podniků. Zatímco před covidem, tedy v roce 2019, podíl piva na tržbách v gastronomii činil 21%, tak loni to bylo pouze 14%. U střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici v Pardubicích dnes došlo ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Napadená dívka byla v kritickém stavu převezena do nemocnice. Mladík, který napadl, byl zadržen. Vzhledem k vazbám zadrženého na školu bylo z preventivních důvodů rozhodnuto o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v sobotu pronese projev u památníku odsunu v Pohořelicích. Pak se také zúčastní sjezdu sudetských Němců. Řekl to jeho mluvčí.
1: Co se děje v regionu?
6: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace na Nebozísku. Městská firma Trade Center Praha proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Praha vyloučila například provozování diskotéky, směnárny a nebo hazardu.
1: Sport.
6: Alex Marquez kvůli zlomenině klíční kosti a prasklině krčního obratle přijde o nadcházející závody MotoGP v Itálii a v Maďarsku. Marquez se zranil při ošklivém pádu v nedělní velké ceně Katalánska a ještě týžden se v Barceloně podrobil operaci klíční kosti. A Marie Horáčková s Richardem Krejčím skončili pátí na mistrovství Evropy v lukostřelbě v soutěži smíšených dvojic.
1: Signál Rádio počasí.
6: Čtvrteční zpravodajství na signálu s datem 21. května končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 20 stupňů, noc na pátek bude jasná s teplotami od 10 do 6 stupňů Celsia. Zítřejší, konečně už páteční den, nám nabídne jasnou oblohu, ojediněle se mohou objevit ale přehánky. Vítr zítra zafouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu, no a nejvyšší denní teploty během pátku naměříme od 22 do 26 stupňů Celsia. Pokud zítra bude chcete vyrážet nahory, tak tam počítejte s teplotou kolem 17 stupňů. Dnešní zprávy na signálu končí, vracíme se k Terce a k jejím osmdesátkám, tak hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: Pohodový podvečer, jste se Signál Rádiem, ze studia vás moc zdraví Terka Veselá. Ale nebudu sama, v pořadí je i Michael Jackson, Prince, George Michael a taky kolega Jirka Svoboda. Ten si pod lupu vezme datum 21. května v průběhu let. A možná vás překvapí, že tenhle den byl hlavně den vynálezů a nových začátků. Tak se o to nenechte ochudit a užívejte osmdesátky.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. Na pozitivní vlnu nás naladil George Michael hitem Faith a v jeho šlépějích půjde i kolega Jirka Svoboda.
1: Máte naladěné Signál Rádio a kalendář ukazuje datum 21. května. V roce 1992 to byl den, kdy byl do pražské nemocnice na Homolce přivezen Lexův Gamanůž. Už roztáčím kola stroje času a míříme za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 1990 vyroben 3 milionový vůz značky Trabant. Sice už nešlo o původní smradlavý dvoutakt, ale o Trabant se čtyřdobým čtyřválcem Volkswagen. O 2 měsíce později ale výroba definitivně skončila. V roce 1948 se ve Slovakofarmě ve slovenském Lhovci začal vyrábět ochranný pracovní krém na ruce Indulona. V roce 1881 bylo v Praze instalováno první soukromé telefonní vedení. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej si jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do své kanceláře. V roce 1590 byla dokončena kupole chrámu svatého Petra ve Vatikánu. A v tento den se v roce 1363 konal sňatek 47-letého Karla IV. S vnučkou polského krále Kazimíra, 16-letou Eliškou Pomořanskou.

0: Za 6 minut odbije 6:30, my se na Signál Rádio těšíme tím nejlepším z 80. let a za chvíli například Tina Turner, Ten Sharp nebo Bee Gees.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Bratři Gibovi alias Bee Gees nás na Signál rádiu obohatili hitem Alone. Co nevidět, zazní Pointer Sisters nebo Joe Cocker, ale teď pro vás má kolega Luboš Dvořák sportovní i automobilové střípky.
1: Hokejový svět aktuálně upírá zraky do Švýcarska, kde se hraje 89. mistrovství světa tohoto oblíbeného kolektivního sportu. Poprvé jsme ho viděli v televizi v roce 1955. No, to bylo tehdy jen pár vyvolených koncesionářů a pamětníků. Postupně se do domácností a hospod toto médium rozšiřovalo, až se před 33 lety na ledě objevilo logo okřídleného šípu. Sponzorská spolupráce mladoboleslavské automobilky Škoda tedy dospěla do kristových let. Ovšem Curych se stal nejen hokejovým pupkem světa, ale pozornost si vyžádala sama automobilka, když zřejmě z logistických důvodů do stejného města připravila premiéru nového vozu Škoda Epic. Je to nejmenší elektrikář v řadě s rodným listem ze Španělska. Například Superb už má slovenský pas s místem narození Bratislava. Ještě očekávaný pík největší z flotily elektrovozů se bude cítit doma ve středních Čechách, tam, kde to vše před více než 130 lety začalo. Mistrovské zážitky přeje Luboš Dvořák.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio.
2: Udeřila nám 7:00, krásný večer vám ze Signál Rádia přeje Terka Veselá. A co by to bylo za 80 bez Cher, která včera shodou okolností oslavila nádherné, pro nás tématické 80. narozeniny. Bez Ricky Epovery nebo Roxette, to jsou tedy interpreti, kteří nás budou těšit svými hity v následujících minutách. A pak si povíme, jestli byste se o sebe měli bát, pokud si rádi mluvíte nahlas sami pro sebe. Tak to se nechte překvapit a zatím užívejte poslechu.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byly Roxette a The Look a trochu opovrhující look neboli pohled po vás asi někdo může hodit, když vás načepe při tom, jak si sami povídáte. Pro někoho je samomluva vyloženě signálem toho, že vám šplouchá na maják, ale není tomu vůbec tak. Naopak, lidé, co si mluví sami pro sebe, údajně vykazují společný znak inteligence. Psychologové dokazují, že mluvení sám se sebou je nejenom samozřejmě úplně normální, ale ve spoustě případů dokonce užitečné. Pomáhá nám organizovat myšlenky, soustředit se nebo zvládat stres. Vědci třeba zjistili, že když si člověk čte pokyny nějakého úkolu na hlas, tak jsou jeho výsledky mnohem úspěšnější, než když si je čte v duchu. To samé platí, když děláte něco v domácnosti nebo třeba hledáte klíče po celém bytě. Jakmile se je snažíte najít s tím, že se nahlas ptáte, kde jsou, tak udržujete pozornost a pravděpodobně je i dřív najdete. Takže nebojte, mluvte si sami pro sebe, jak jenom chcete. Pravděpodobně se vám bude v nějakých úkonech dařit třeba i mnohem víc, ale pro teď si hlavně sami pro sebe zaspívejte.

0: Depeche Mode a hit Enjoy the Silence, to nám hrálo na Signal Rádiu. A přestože se říká, že ticho léčí, taky se říká, že léčí hudba, a proto pro vás máme připravenou Madonu, Briana Adamse a Bananaramu. A pokud budete chtít, tak i písničku na přání, takže až se v éteru rozezní výzva na signály pro radost, volejte 910 260 910.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Bananarama nám hrála pár minut před 7:45 a další hit budeme hrát podle posluchačky Natálky.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Natálka sice tentokrát není na drátě, ale poslala zprávu až z Tepličky, což je kousek od Karlových Varů. A já doufám, že její tatínek poslouchá, protože právě pro něj bude dnešní song na přání. Údajně by měl poslouchat z garáže, tak snad mu tam jde práce od ruky. A prý to bude Phil Collins, kterého se spolu rádi pouští. A protože nebyla napsaná žádná konkrétní písnička, tak jsem si troufla vybrat moji oblíbenou od Phila, která tu podle mě dlouho nezazněla, a to In The Air Tonight. Tak snad potěší a já posílám pozdrav jak Natálce, tak jejímu tatínkovi.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný čtvrteční večer všem, máme chviličku po osmé, s vámi je stále Terka Veselá. Je to ale naše dnešní poslední společná hodina, tak si pojďme pořádně užít z hity 80. let od Culture Club, Aby a Fancyho a pak i se signály hudební minulosti Lukyho Bláhy. Tak já rozjíždím novou hodinu na Signál Rádio, ještě jednou pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio nás zahalily plameny lásky Fancyho, ale pro vás to už je připraven kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme je letopočtem 1983. To vydali ZZ Top video ke skladbě Gimme All Your Lovin', kde se s nimi poprvé objevil taky legendární auták značky Ford s označením Eliminator, pocházející z roku 1933. Vůz byl součástí i dalších tří jejich klipů a stal se nedílnou součástí americké kapely.

Pokračujeme 21. května 1994. Až na samý vrchol hitparády ve Spojených státech tehdy vyšlápla R&B vokální skupina All for One. Domácí čtveřici se to povedlo s klivou baladou I Swear, coverem country písně od Johna Montgomeryho. Následovala řada vystoupení v Disneylandu a single se držel čela žebříčku po dobu výjimečných 11 týdnů.

Nakonec jsme v 21. májovém dni roku 2008. Lou Pearlman, bývalý manažer boybandů Backstreet Boys a NSYNC, se dočkal odsouzení k 25 letům vězení. Jedním z bodů obžaloby byla i několik dekád trvající defraudace, čili zpronevěra peněz jeho klientů.

0: půl deváté si dopřáváte to nejlepší z 80. let na Signal Radio. Ale nemusíte vždy zůstávat jen zcela u hudby. Signal Radio pro vás má i zajímavé pořady a rozhovory. Jeden z posledních je například s režisérem a scénáristou Janem Svěrákem, kterého vyspovídal kolega Luboš Dvořák. A tak se dozvíte více nejen o velmi dobře známých projektech, ale i o těch nově připravovaných. Tak si nás najděte na www.signalradio.cz a zabrouzdejte do archivu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Forever Young. S tímhle přáním, které se linulo éterem Signal Rádia, se s vámi pro dnešek loučí Terka Veselá. Týden máme skoro za sebou, tak už jen zítra zvládněte pátek, moc si užijte hlavně pohodový víkend. My tady samozřejmě budeme pro vás, tak si i nadále užívejte to nejlepší z 80. let. Teď docela vás čekají Irene Cara, Modern Talking nebo Bonnie Tyler, tak jen ať víte, že nemáte určitě nikam odcházet. A my se uslyšíme zase příští týden v úterý. Tak pěkný večer a dobrou noc.

0: zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.